piješ, vypíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nemocná, tančí pílíška vaší je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

Nej cíl, který si vymyslel. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Na Českém Blaníku.

kaže, že se ti líbí. Ale je, a že ti chybí. A ty ne.

zaříct, že bys chtěl.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž kýmy

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň,

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Písničky, které dobře znáte.
4: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
3: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
4: Český Blaník. V digitální síti DAB
3: i na webu radioblaník.cz.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Písnička na přání.
0: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
1: Písnička na přání na Českém Blaníku.
0: Rádio Český Blaník.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
3: A také v digitální síti DAB.
2: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
3: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
2: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plotná padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Radio Český Blaník.
1: Já, co je jméno, to je.

0: Skupina Činasky a první signální, za chvíli Petr Muk. Ty tančíš sama. V Českém ránu i Pavel Vítek. Ale i Sagvantofy. České písničky, které máte rádi tady u nás.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Už nebude zatažená, spíše oblačná dnešní obloha. Ráno a dopoledne očekávejte ještě dešťové přehánky. Odpoledne a k večeru teploty většinou do 18 stupňů, teď po ránu někde mezi 7 a 11. Toliko počasí, za chvíli zprávy a Monika.
2: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace

0: Divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. Svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět. Ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna dnes bude opět projednávat v rámci druhého čtení novelu stavebního zákona. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová soudí, že novela zřejmě účinnosti k 1. červenci nenabude, jak se původně předpokládalo. Požádá proto své kolegy, aby se tak stalo co nejdřív. U pražského letiště se stále tvoří několika kilometrové kolony. Důvodem je výstavba mimoúrovňové křižovatky a pražská policie radí využívat při cestě na letiště městskou hromadnou dopravu. Stavba přináší nejen zúžení jízdních pruhů, ale také uzavření některých větví stávající křižovatky. Americká armáda dnes nad ránem oznámila ukončení dalšího kola úderu proti Íránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení anebo komunikační techniku íránské armády. Íránské síly pohrozily USA odvetou a uvedli, že zaútočili na americké základy v Bahrajnu a Kuvajtu. Mistrovství světa ve fotbale začíná. Už 23. ročník světového šampionátu se koná ve třech zemích, a to v USA, Kanadě a Mexiku. A víc má naše reportérka Sára Dvořáková.
1: Dobré ráno. Letošní šampionát je vůbec největší v historii. Poprvé se ho účastní 48 reprezentací místo dosavadních 32. Odehraje se 104 zápasů, což je o 40 více než na předchozích turnajích. Mexiko se navíc stalo první zemí na světě, která hostí toto sportovní klání už po třetí. A jde o nejdelší mistrovství světa v historii, protože potrvá celých 39 dnů. Z Prahy Sára Dvořáková.
0: Tolik zprávy a hezké ráno.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: České ráno na Českém Blaníku s Martinem Císařem začíná právě teď a já posílám Tomáše Kluse, také se hezky stává a dobře poslouchá.

0: Skvělé ráno, pohodový den, posloucháte rádio Český Blank. Máme 7:15, k tomu 2 minuty a já vám přeji krásné dobré ráno. Pokud se jmenujete Bruno, máte dnes svátek a my přejeme všem oslavencům všechno, jen to nejlepší. Za chvíli se podíváme také do psího kalendáře, kdo má dneska svátek, jaký pejsek slaví. A hrát si budeme Petra Muka, Tenčí sama, dále to bude Ludmila Podubecká, anebo Sagvan Tofy a písnička Dávej ber. Já vám přeji hezký čtvrtek a poslouchejte dál Český Blaník a České ráno.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Sagvantofy a písnička Dávej ber za 2,5 minuty, 6:30. Přeji vám krásné dobré ráno, za námi je další deštivá noc, nicméně přes den by oblačná měla být obloha, nikoli zatažená, takže ten déšť by pomalu, ale jistě měl ustupovat. Ale zítra, tedy v pátek, zase celkem deštivý den, takže jenom na odpoledne se nám tak trošku možná ukáže sluníčko. Nicméně na téma počasí se zeptám za chvíli Martina Tomáše z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď už mi tady štěkají pejskové a to znamená, že popřeme dnešním oslavencům. Dneska slaví sad, takže všem sadům jen to nejlepší a zítra je to Giro.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs, vraťte se zpátky na vrchol.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
5: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
6: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
7: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
6: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
7: Tak mrkněte na tisku.cz.
8: Náplně hned.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Českém Blaníku.
1: Přeji vám krásné dobré ráno, zdravím také Martina Tomáše z Českého hydrometeorologického ústavu. Martine, hezké ráno, jaké je to ráno v Česku?
2: Dobré ráno, tak zatím ještě poměrně hodně oblačnosti, zataženo až oblačno, ale na některých místech už se mraky protrhávají a je přechodně i polojasno. Déšť ten nám pomalu odchází a objevuje se teď hlavně v severních částech našeho území. Teploty jsou poměrně nízké, teď většinou mezi 7 až 11 stupni Celsia, ale například na Sněžce je jen kolem 1 stupně.
1: To je tedy dnešní ráno. Jaký bude dnešní den? Jaké očekáváte počasí dnes 11. června?
2: Tak čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na severu teď zpočátku ještě může ten déšť doznívat, ale během dne se pak objeví četné přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky většinou ustávat a ubývat oblačnost. Teplo příliš nebude ani dnes, čekáme 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy může být až 20 stupňů, tisíce metrech na horách pak maxima kolem 9 stupňů. Pád bude mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, v bouřkách a přehánkách bude ale přechodně zesilovat a večer pak zeslábne.
1: To říká meteorolog Martin Tomáš. My si pojďme hrát, já už teď nabízím skupinu Olympic a písničku Osmý den. Za chvíli čím to je a slovenská skupina No Name. Hrát si budeme české písničky, ale i ty slovenské, které máte rádi.

0: jen praletí.
1: Slovenská skupina No Name a my míříme do Havířova.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Máme pro vás skvělou zprávu, také letos pro vás chystáme seriál našich letních koncertů a zítra za vámi dorazíme tady v pátek 12. června do města Havířov a s námi tam bude blanická kapela, dále Janek Ledecký, Olga Lounová. Dále také skvělý Petr Kola. Začátek je odpoledne od 16:30 na zdejším náměstí Republiky, kde vám zahrají a zaspívají právě zmínění umělci. A těšit se samozřejmě můžete i na paní primátorku. Ta tam bude taky, primátorka města Havířov Iveta Kočí-Balkovská, a ta má pro vás zároveň pozvánku.
3: Tak já zdravím taktéž všechny posluchače a musím říct, že jsem moc ráda, že bude další akce, zábava, a já věřím, že si to všichni přijdete užít a já vás srdečně zvu na náměstí Republiky.
4: No tak jsme moc rádi, že můžeme takhle spolupracovat. Pro posluchače, kterým by se tady zalíbilo, kteří přijedou dřív nebo později, co byste nabídla v Havířově, co tady máte?
3: Tak já si myslím, že Havířov je město, které možná mnohé překvapí, přestože tedy už fungujeme 70 let a vytvořili jsme si nějaký svůj vlastní charakter a jedinečnou atmosféru, tak tady lidé najdou spoustu zeleně, krásné parky, architekturu, ale také bohatý kulturní a sportovní život. A jako primátorka mám samozřejmě radost, že naše město je bezpečné a taktéž se neustále rozvíjí. Investujeme do veřejného prostoru, budujeme nová místa pro odpočinek, pro sport, ale snažíme se taky, aby se zde dobře žilo všem generacím. Ale Havířov, já vám musím něco říct, je především městem skvělých lidí. Právě oni totiž vytvářejí jeho přátelskou a otevřenou atmosféru. A pokud jste u nás ještě nebyli, tak opravdu určitě přijeďte. A pokud v Havířově žijete, tak vám za to moc děkuji, že společně děláme naše město ještě lepším místem pro život.
1: Tak se těšíme, vyrážíme zítra do Havířova a na místě dění samozřejmě i můj kolega. Já ještě doplním, že ten, kdo vás provázel tím rozhovorem, byl kolega, reportér Vlasta Suk. Hezké ráno při.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
6: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
11: Od Zemana?
10: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
11: Uzené maso od Kýty, 1 kilogram, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kilogram, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
10: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
12: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
14: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
15: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod Hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
2: Český Blaník.
0: To je Blaníček.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník a vaším průvodcem je v tuhle chvíli moje maličkost, tady Martin Císař, a tady u nás na Českém Blaníku jsou připraveny další české písničky, které máte rádi. Teď se ještě podíváme na hodiny, aktuální čas za nějakou tu sekundu bude 7. Stalo se tak právě teď, přeji hezké ráno a za chvíli Janek Ledecký.
1: Právě teď padá letadlo, jumbo jet.
0: Marie Rotrová.
2: Svazuj otáčí.
0: A nebo na úvod hodiny Václav Necká.
3: Lékořící cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky.
0: Tak to jsou ony české písničky, které máte rádi. Hezké ráno přeji.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zatažená obloha se během dne bude měnit na oblačnou, očekávejte dešťové přehánky, k večeru může místy i zabouřit a teploty většinou mezi 14 a 18 stupni. Toliko počasí, za chvíli další zprávy a Monika Holubová.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Na Českém Blaníku.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Část zakázek na železnici zlevnila. Změny v tendrech se projeví až na konci roku. Jednou z prvních zakázek se sníženou cenou bude oprava zhruba 14 kilometrů dvojkolejné elektrifikované trati mezi Horní Ličí a Vsetínem. A to za 383 milionů. Celkový souhrn úspor vypočítala Správa železnic na víc než 0,5 miliardy. Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová, byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů byla komunistickým režimem perzekvována. Politici včetně prezidenta Petra Pavla oceňují její statečnost a charakter. Na brněnském náměstí Svobody se odehrává slavný motoristický svátek. Město hostí akci Brno Grand Prix, která nabízí mimořádný program. K němu víc dodává mluvčí městské části Brno Střed Michal Šťastný.
13: Návštěvníci si užijí hudební koncerty, výstavu motocyklu nebo promítání na veřejných obrazovkách závodu, tréninku a také nedělní velké ceny. Součástí programu je také setkání s profesionálními jezdci MotoGP a také následná autogramiáda.
12: Akce sice vrcholí dnes, ale jinak potrvá až do neděle. Státy Evropské unie a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS2. Má to hlavně předejít výkyvům jejich cen. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, tedy 1100 korun, za tunu vyprodukovaného CO2. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se opět na vás těší Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, těším se na vás, přeji krásné ráno, 3,5 minuty po 7 a posílám Václava Neckáře.

0: duši opálenou ze sověstí.
1: Nedvěděla písnička Souhvězdí Jisker. Za chvíli právě teď a Janek Ledecký.
2: Písnička dne.
3: Na Českém blaníku.
1: A právě jeho se ptám na to, jak tahle píseň vznikla.
4: Právě teď byla písnička z mý druhý solový desky, takže to byl 93. rok. A všichni samozřejmě čekali, co po tom albu Na ptáky jsme krátký, který bylo strašně úspěšný, tak co jako po něm přijde. A tohle je titulní deska toho alba, podle kterého se to album jmenuje, ale nebyl to ten první single, protože na tom albu byla právě pěkná. Vánoční single potom... tam byl sliby se mají plnit o Vánocích. A tady k tomu právě teď mě v podstatě inspirovalo film Akumulátor. K jehož jaksi promu, propagaci byla tahle písnička tak jako propojená, takže je na to takový pěkný klip.
3: Písnička dne
2: na Českém blaníku.

0: Brácha umí, naše také umí. Doufám, že ve fotbale nám to půjde, mistrovství světa začíná. No a nad ránem zítra, tedy ráno ve 4 hodiny, budeme sledovat naše fotbalisty. Samo sebou i v českém ránu přineseme aktuální informace a konečný výsledek, protože v 6 hodin bude pravděpodobně dohráno. Co se týče dalších písniček, za chvíli Hana Zagorová, Studánko Stříbrná, anebo slovenská skupina Elán a jejich klasika. A potom se podíváme na české a moravské počasí. A samo sebou i slezské. Tak tyhle informace přidáme zhruba za 10 minut. Pohled na hodiny, 5,5 minuty a je 7:30.
1: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
5: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
10: Český blaník.
11: Český blaník.
12: Český blaník.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám.

0: 7 hodin 33 minut posloucháte Rádio Český Blaník a jaké počasí nás čeká právě dnes?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zeptám se meteorologa Martina Tomáše. Martine, hezké ráno, jak je aktuálně v Česku?
2: Dobré ráno, tak zatím ještě poměrně hodně oblačnosti, zataženo až oblačno, ale na některých místech už se mraky protrhávají a je přechodně i polojasno. Déšť ten nám pomalu odchází a objevuje se teď hlavně v severních částech našeho území. Teploty jsou poměrně nízké, teď většinou mezi 7 až 11 stupni Celsia, ale například na Sněžce je jen kolem 1 stupně.
0: Co počasí dnešního dne, jaké bude?
2: Tak čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na severu teď zpočátku ještě může ten déšť doznívat, ale během dne se pak objeví četné přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky většinou ustávat a ubývat oblačnost. Teplo příliš nebude ani dnes. Čekáme 14 až 18 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 20 stupňů. V 1000 metrech na horách pak maxima kolem 9 stupňů. Pád bude mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách a přehánkách bude ale přechodně zesilovat a večer pak zeslábne.
0: To říká meteorolog Martin Tomáš. Martine, díky a my si pojďme hrát. Tohle už je Lucie Vondráčková, tady na Českém Blaníku.

0: krásné ráno, posloucháte rádio Český Blaník, s vámi je Martin Císař a já se ptám, jakou hezkou českou nebo slovenskou písničkou bychom potěšili vás, anebo právě vás. Napište nám, dejte vzkaz, anebo klidně na WhatsAppu, můžete zmáčknout pěkně mikrofon a nahrát vzkaz. Ještě číslo 720 83 63 07. 8 hodina a 10. minuta, nějaká ta písnička na vaše přání. Tak jaká to bude, to je pouze na vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
4: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej Rošt!
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové Rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
6: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
5: Na kozla je spoleh. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
7: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
8: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
7: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
9: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
10: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rád.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Rádio Český Blaník.
1: Dívám se a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraja písnička i přesto všechno posloucháte České ráno na Českém Blaníku. Dobré, krásné ráno vám přeje Martin Císař a za chvíli tu budou Karlové Černo.
2: Dříve než vám klesnou víčka těsně před spaním.
1: Goc.
3: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce tvá.
1: A nebo Petr Kotol.
4: Kde kdo je dál, než jsem já, dnes
1: jste... České písničky, které máte rádi.
5: Počasí na Českém Blaníku.
1: Čechy, Morava, Slezsko, tady všude většinou oblačná, místy i zatažená obloha. Přes den očekávejte, že se místy může objevit i sluníčko a jinak nejsou vyloučené ani přehánky, k večeru i bouřky a teploty stejné jako včera, tedy totožné mezi 14 a 18 stupni Celsia. Jak to vypadá na silnicích a dálnicích?
6: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
7: Na dálnici D7 na 44. kilometru ve směru na Prahu bourala dvě osobní auta. Projedete s omezením. Na dálnici D46 na prvním kilometru ve směru na Vyškov leží na vozovce spadlá protihluková stěna. Dejte tam pozor. A na trase z Jičína směrem na Hradec Králové poblíž nájezdu na dálnici D11 u kruhového objezdu nabouralo osobní auto do svodidel. Na místě je blokovaný jeden pruh.
1: Tak šťastnou cestu, kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici 720 83 63 07.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident Petr Pavel se odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Jednat budou zřejmě o dlouhodobé stabilitě financování českého zdravotnictví. Řešit budou zřejmě taky paliativní péči nebo nedostatek lékařů, zejména primární péče v některých regionech. Ke svému konci se blíží takzvaná zbraňová amnestie. Až do konce června může kdokoliv beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Odnést je možné je na kteroukoliv policii a víc tomu říká mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
14: Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním. Jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností, bude osoba informována o možnosti do 6 měsíců požádat o vydání potřebných dokladů.
13: Zbraň může být předána pouze tomu, kdo splňuje zákonem dané podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění. Labská přehrada je na suchu. Aktuálně se dá 40-hektarové vodní dílo u Špendlerova mlýna projít doslova suchou nohou. Povodí Labe přehradu vypustilo kvůli plánovanému otěžení 30 tisíců kubíků materiálu. Dosvádí místní i turisty k procházkám na místa, která jsou obvykle pod hladinou. Nový biotop v Dolánkách u Turnova už se plní vodou. Stane se tak novým místem k rekreaci, a to v lokalitě bývalého koupaliště u jezery. Areál ještě zůstane do konce června zavřený. Je potřeba ještě osadit místo vodními rostlinami a zasít trávu. Tolik zprávy na Českém Blaníku. A teď s vámi bude opět Martin Císař.
1: Jsem tu a přeji hezké ráno, 8:05.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
1: Dobré ráno, hezký čtvrtek, posloucháte rádio Český Blaník.

chvíli přijde písnička na vaše přání. Už jste vybrali, už ji mám připravenou, tak už nepište. Co dál tady u nás, jak jsem slíbil, tohle je Petr Kotval, za chvíli Marta Kubišová, anebo Karel Černoch a jeho večerníček. Já vám přeji hezké ráno.

0: Karel Černoch a písnička Večerníček. Máme 8:45. Hezké ráno.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Český Blaníku, prosím o zahrání písničky Cesty lásek od Marcely Holanové. Přeji všechno nejlepší k jejím včerejším narozeninám. Děkuji a podepsán je posluchač Jirka. Tak písnička je připravena, Marcela Holanová, Cesty lásek.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Ahoj, tady Vašek Neutbarta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
6: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Karel Gott na Českém Blaníku v Českém ránu s písničkou Léta prázdnin. No jo, prázdniny se blíží, ale před námi je dnešní celý den. Jaký bude?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už je meteorolog Martin Tomáš. Martine, já vám přeji krásné dobré ráno. Povězte nám jednu věc. Jaké to ráno je? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak zatím ještě poměrně hodně oblačnosti, zataženo až oblačno, ale na některých místech už se mraky protrhávají a je přechodně i polojasno. Déšť ten nám pomalu odchází a objevuje se teď hlavně v severních částech našeho území. Teploty jsou poměrně nízké, teď většinou mezi 7 až 11 stupni Celsia, ale například na Sněžce je jen kolem 1 stupně.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Tak čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na severu teď zpočátku ještě může ten déšť doznívat, ale během dne se pak objeví četné přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky většinou ustávat a ubývat oblačnost. Teplo příliš nebude ani dnes, čekáme 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy může být až 20 stupňů, tisíce metrech na horách pak maxima kolem 9 stupňů. Pád bude mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, v bouřkách a přehánkách bude ale přechodně zesilovat a večer pak zeslábne.
0: Tak velké díky, mějte se hezky, naslyšenou. A v tuhle chvíli už Miroslav Žbirka.
1: Český Blaník.
3: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.
0: A za chvíli tedy i česky Slza, Každej sám, nebo skupina Kryštof a Lolita. Já vám přeji hezké ráno a pěkný celý den.

0: Slza na českém Blaníku, krásné ráno, teď se podíváme do Českých Budějovic, tam totiž míří Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty. Ten představí francouzské akrobaty, ohňovou show, anebo workshopy a taky kůzy po laně. A pro seniory, jak říká Šárka Zavadilová z pořádajícího spolku, to prostě bude cirkus.
1: Samozřejmě všechno děláme tak, aby to bylo bezpečné a seniori začínají třeba chozením po laně na zemi. Máme různá lana, která jenom položíme a různě jim je zakroutíme a oni se snaží, aby jejich nohy opravdu šly po tom laně a potom postupně to zvedáme, ale vlastně začínají třeba 5 cm nad zemí a až když vlastně víme, že je to bezpečný, tak je dáváme někam výš a celou dobu je u nich přítomen lektor, který jistí nebo se i navzájem jistí.
0: A já ještě doplním, že festival se odehraje v parku u Malého jezu od 17. do 20. června. Tak zdravíme do Českých Budějovic a my se vracíme k písničkám. Skupina Krištof nebo Michal Tučný za chvíli na Českém Blaníku. A za chvíli se taky těší kolegyně Veronika Rážová. Už je tady, je s vámi mezi 9. a 13. hodinou. Užijte si to s ní.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz. Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tvůj pocit po projektu.
7: Yippie!
8: Yeah!
7: Yeah!
9: Yippie, yippie!
8: Yay!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
11: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Jsem vůně, kterou klaveš. Když proskočím srdcem. Jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce.

jenom tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

baví, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Zpívá nám o tom Michal Tučný a další písničky už na sebe nenechají dlouho čekat a budeme tu mít ještě jednoho Michala. Michala Davida a jeho písničku Život je náš. Život je náš, nezbývá čas. Těšit se ale můžete i na Marka, ztraceného, ztrácí. A zaspívat nám přijde i Hanka Zagorová. Já nemám strach ze šedých vlasů a nepočítám, kolik mi zbývá času. Tak to je jen malá okolí.

0: takže pokud usedáte za volant, buďte opatrní. Během dne pak přeháňky nebo bouřky budou napříč celou Českou republikou. Už za chviličku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Zprávy na Českém vlani.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Po nynějším ochlazení se nám o víkendu v Česku zase oteplí, a to až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Po víkendu pak čekáme od úterka už více slunce a až 28 stupňů. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Muž odletěl zpět do Spojených států. Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. Trasa jízdy vede přes Kolín, Polnou, Velkou Bíteš, Ostrovačice a Hodonín. Mistrovství světa ve fotbale začíná. Už 23. ročník světového šampionátu se koná ve třech zemích a hned na 16 stadionech. První zápas našeho mužstva vypukne zítra ve 4 hodiny ráno našeho času. Více k programu českého týmu řekne naše reportérka Sára Dvořáková.
10: Dobré ráno. Čeští fotbalisté se kvalifikovali na mistrovství světa po dlouhých 20 letech. Své klání zahájí proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. Druhé utkání je bude čekat ve čtvrtek 18. června proti Jihoafrické republice. Na závěr základní skupiny A se pak utkají s domácím Mexikem ve čtvrtek 25. června. Z Prahy Sára Dvořáková.
9: Sáro, děkujeme. Tak tolik ze zpráv. Přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin a 4 minuty k tomu, s vámi je Veronika Rážová a před námi Václav Neckář, Olympik a nebo Hanka Zagorová. Já nemám strach na Českém Blaníku. Tak dobré dopoledne.

0: Co Čech, to rekord.
1: Posloucháte Český Blaník a já jsem vám slibovala, že i dnes tu bude Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A že i dnes nám přinese další kousek a tentokrát se bude jednat o záležitost učitelskou.
2: Do archivu muzea rekordů se nám podařilo nashromáždit i největší počet definic slova učitel. Tyhle ty definice musely být psané ručně, musely být psané česky, schromažďoval je památník písemnictví v Rajhradě a SŠTE Brno schromažďovala je od 19.11.2025 do 20.3.2026. Schromáždila jich 3802 a poté tenhle ten zápis byl zveřejněn v rámci vyhlášení výsledků ankety Zlatý Amos. My gratulujeme ke krásnému novému zápisu do České knihy rekordů.
0: Co Čech?
1: Tak, chtěla jsem ještě dodat, že i my samozřejmě gratulujeme, protože je to krásný a řekla bych i velice neobvyklý rekord. No ale my už budeme pokračovat dál, jak jinak než v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Marek Ztracený, taky Darina Rulincová a nebo Michal David. Život je náš na Českém Blaníku. Tak pěkný poslech a dobré dopoledne. Už svítá.

0: I get no stupor.
1: Marek Ztracený a vlastně jeden z jeho prvních velkých hitů, písnička Ztrácíš na Českém Blaníku. Tak Marek Ztracený se dle mého rozhodně nestrácí, ba naopak, Marek Ztracený přesně ví, co chce a přesně také ví a doufá v to, že všichni jeho fanoušci se 7.8. sejdou na Letenské pláni. Zkrátka a dobře, jeho největší, nejpropracovanější a také možná i nejlepší koncert na sebe nenechá už dlouho čekat. Už 7. srpna tohoto roku Letenská pláň, tak já doufám, že máte vstupenky, které jsou stále ještě v předprodeji a že to tam Markovi naplníte. Před námi už jsou další české písničky, které máme rádi. Petr Novák, Lucie anebo Iveta Bartošová, duet s Petrem Sepešim.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
6: Od Zemana?
4: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
6: Uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
4: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra.
12: Domanský.
11: Přijďte na testovací jízdu.
13: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
15: Česky.

0: Tak to je muž číslo jedna Marie Rotrové, jeden ze sta. No a my se teď podíváme na dnešní den. Dnes máme čtvrtek, 11. června. A pojďme si tedy říct, čím je dnešek významný. No tak zaprvé se celosvětově připomíná Mezinárodní den pletení na veřejnosti. Ne, že se spletete, ale že budete něco plést. Takže pokud patříte mezi švadlenky, které rády pletou, nebo pánové třeba mohou plést, abych nikoho tedy nevynechala, tak si můžete vzít to pletení někam na lavičku, pokud tedy nebude pršet, a nebo zkrátka dobře někam do kavárny a můžete třeba něco hezkého uplést na veřejnosti. Zároveň ale dnešek je také dnem, kdy svátek slaví všichni nositelé jména Bruno. Tak my přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví přejeme i významnému českému herci Petru Kostkovi. Slaví neuvěřitelných 88 let. No a pojďme si také připomenout, že v tento den, tedy 11. června, všem v roce 1881, poprvé otevřelo Národní divadlo, a to premiérou Smetanovy Libuše. No a další významný, řekla bych takový okamžik v naší historii, nastal 11. června roku 1949, kdy Emil Zátopek úplně poprvé překonal světový rekord, tedy 10 kilometrů zaběhl za půl hodiny. Já jsem si to tak představovala, jak by to asi vypadalo, kdybych já se rozeběhla a snažila bych se tento rekord překonat. Ale zjistila jsem, že to možná raději ani nebudu zkoušet. Každopádně pokud vy byste si dneska, jak už to takovou poctu Emilu Zátopkovi chtěli zaběhat, tak vám držím palce. Hezky si přitom zregenerujte svalstvo, no a pojďme se podívat, co nabídnu já. Já vám k tomu budu hrát hezké české písničky, které máte rádi. Už za chviličku jedna od Pavla Bobka, anebo od skupiny Jelen.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně.
13: Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
16: Rádio Český Blaník.

Tak to byl nezapomenutelný Petr Muk na českém Blaníku, písnička Ty a já. A já už tu pro vás chystám další české písničky, které máte rádi.

0: Když intenzivní, ale nárazové. Přehánky a opět i bouřky, stejně jako včera, se mohou vyskytnout prakticky kdekoliv. 14 až 18 stupňů, tak to jsou dnešní denní maxima v Čechách, na jihu Moravy až 20 stupňů, na horách pouze kolem 9. V noci očekávejte ochlazení na 9 až 5 stupňů, na horách jen kolem 3 stupňů Celsia. No a pokud už jste napjatí, jakéže počasí nás čeká zítra, tak se dá říct, že podobné tomu dnešnímu. Teploty 13 až 18, oblačno až zataženo, ve Slezsku a na Moravě místy i polojasno. Většinou ale přehánky nebo občasný slabý déšť. Už za chvíli zprávy a pak pokračujeme. České písničky, které máte rádi, na sebe nenechají dlouho čekat.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
2: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
1: Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět mírně klesly. Litr benzínu oproti včerejšku zlevnilo o 4 haléře na 1,40 korun a 36 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů za litr, což je o 22 haléřů méně než včera. Koncem června skončí zbraňová amnestie. Během ní mohou lidé beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Předat je mohou na kterémkoliv útvaru policie, pokračuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
1: Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním. Jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností, bude osoba informována o možnosti do 6 měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně.
0: Zbraň může být předána pouze tomu, kdo splňuje zákonem dané podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Jejím cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Čeští fotbalisté vstoupí zápasem s Koreou do mistrovství světa. Národní tým se pokusí v Guadalajaře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Zápas na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Tak tolik ze zpráv. Přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A nejen o českých písničkách to v téhle hodině bude, taky se budeme věnovat fotbalu, ale do té doby ještě kabáti Franta Nedvěd nebo Sindl X.

Hořile sa hořil nejdům, hořivel dostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

0: Posloucháte Český Blaník a ano, i my fandíme fotbalu a pokud vy taky, tak jste tady správně, protože náš kolega Radek se tomuto tématu stejně jako dalším sportovním tématům věnuje. A to je tedy česká cesta mundialem. No a co nám Radek prozradí, tak to už necháme na něj. Dobré dopoledne.
1: Hezký den. Prakticky na den přesně po 20 letech se naši fotbalisté opět představí na mistrovství světa. Tehdy 12. června 2006 v Gelsenkirchenu, kdy jsem vstupu do turnaje přehráli výběr Spojených států amerických 3-0. Tentokrát proti ním stojí nevyzpytatelná Korea a zdá se, že souboj s ním bude pro postupové ambice klíčový. Naši se už v nejzazší možný čas přesunuli do Guadalajary, která byla v minulých dnech zmítaná přívaly deště. Předzápasový trénink však absolvovali mimo Estadio Akron, a to v nedaleké Sports aréně. Dobrou náladu jim nesebrala ani drobná kolize jejich autobusu, který zůstal zaklíděný v jednom z úzkých vjezdů na stadion. Důležitým prvkem pátečního zápasu bude to, jak se oba dva týmy vyrovnají s neobvyklou nadmořskou výškou. Vždyť Guadalajara leží zhruba v úrovni vrcholu nejvyšší české hory Sněžky. Hong Byung-po, korejský trenér, však před zápasem uvedl, že jeho svěřenci mají s vysokou nadmořskou výškou zkušenosti, což se na české straně rozhodně říci nedá. Turnaj poprvé v historii pořádají tři země. Vedle Mexika, kde Češi ve skupině odehrají hned dva zápasy, jsou tu také Spojené státy americké a Kanada. Už jenom dostat se na zápas světového šampionátu však znamenalo nemalou investici. Ceny za lístek se totiž řádově pohybují v tisících až desetitisících korun a staly se předmětem ostré kritiky vedení FIFA. Češi odehrají svůj souboj proti Koreji v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a můžete ho sledovat nejenom z tepla obývacího pokoje, ale také z prostředí mnoha hospod, které se chystají v době zápasu otevřít. Tak držte palce. Tolik fotbalový speciál, hezký den přeje Radek Barkman.
0: Radku, my moc děkujeme, bude to tedy napínavé a já jsem si tak představila, jak by to vypadalo asi hrát fotbalové utkání na Sněžce a to množství fanoušků na vrcholu. No, myslím si, že by se tam ani nevešli. Každopádně držíme našim palce, fandíme, no a těšíme se na další. Doufejme, že dobré zprávy od tebe.
2: Česká cesta mundialem. Na Českém Blaníku.
0: A teď už pokračujeme zpátky k českým písničkám. Za chviličku Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si? Taky Jaroslav Vikrent a nebo Jitka Zelenková. Když se narodíme. Já vám přeju krásné dopoledne. Zůstávejte i dál s Českým Blaníkem.

0: To je poměrně nedávná písnička Eva Farná Miraj a vzpomeneš si. Já připomínám, že Eva Farná už vlastně za dva dny rozjede tu obrovskou show v Edenu. Hned tři koncerty po sobě. No ale pozor, Eva Farná se rozhodně nešetří a já si myslím, že rozhodně uznala, že je ta správná chvíle na to vydat novou písničku, tedy potěšit své fanoušky po všech stránkách, tedy nejenom tím, že ji mohou slyšet, vidět naživo, ale taky tím, že si ji můžou poslechnout. Novinka Neříkej, co má se stát, je venku a tak my doufáme, že Eva Farná s ní bude sklízet úspěchy, jako zkrátka skoro se vším, na co sáhne. Víc informací o téhle novince taky můžete získat u nás na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako Český Blaník. Tak na to mrkněte, pokud jste náhodou ještě na našich sociálních sítích nebyli, a pojďme si poslechnout, co nás tu čeká dál. Za chvilku třeba Činasky, Dalibor Janda anebo Karel Gott.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
7: děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
17: Potisk, dárky, Bilabil.cz.
18: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
20: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
21: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
22: Podívej se mi do očí.
23: Rádio Český Blaník.
24: České písničky, které máte rádi.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Eláni, čakám ťa, láska, na českém Blaníku. Tak pokud máte třeba taky nějakou lásku, nebo nějaké přátelé, kohokoliv, komu byste chtěli udělat radost, tak já vám dávám možnost nechat mu zahrát písničku na přání. 728-363-07, to je číslo sem k nám do studia. Na to mi napište, komu budeme hrát, co budeme hrát a taky třeba proč to budeme hrát, proč zrovna tomuto člověku. Zkrátka a dobře, cokoliv máte na srdci, mě zajímá a já to pošlu éterem českého Blaníku samozřejmě ven. A nebo to můžete poslat vy sami. Stačí, když mi nahrajete hlasovou zprávu prostřednictvím WhatsAppu. Na to stejné číslo 720 8363 07. Písnička na přání tu bude za půl hodiny.
1: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tím neuděláš!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
15: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
14: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
15: Tak mrkněte na
16: tisnulevně.cz.
17: Náplně hned.
18: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
19: Radio Český Blaník.

0: Rockwald na Českém Blaníku. 11. hodina odbyla a my si dáme už za chvíli třeba Lucí Bílou. Nebudu se držet zpátky. Taky tu budou Olympik. Taky jsem se narodil bos. A nebo Jelen, klidná jako voda. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá. Taky písnička na přání vás čeká, píšete si o ní na 720 83 6307.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme do 18 stupňů Celsia, na jižní Moravě do 20 a na horách bude jen kolem 10. Očekávejte, že by mělo po většinu dne poprchat napříč celým územím České republiky. Místy se ale mohou vyskytnout i pouřky. V noci se pak ochladí na 8 až 4 a zítra rtuť teploměru vyšplhá opět maximálně k 18 stupňům Celsia. Na horách bude ještě chladněji, jen 9 a i zítra občas bude pršet. Tak se raději vybavte deštník nebo pláštěnkou.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grillu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
2: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Zprávy na Českém vlani.
5: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Poslanci se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmů premiéra Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. V 15 hodin pak začne jiná mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslanci na ní budou pokračovat ve druhém kole debaty o koaliční novele stavebního zákona. Fanoušci fotbalu mohou fandit doslova od rána do večera. Restaurace a sportbary totiž chystají mimořádnou otevírací dobu i speciální snídaňové nabídky. Řeší náročný provoz i zajištění personálu. Více dodává zástupce restauratérů z Asociace malých a středních podniků Luboš Kastner.
6: Ten provoz bude specifický, musíte jinak uklidit, musíte najmout personál, ale vzhledem k tomu, že to je vždy jenom jeden nebo dva nebo tři dní, možná podle toho, jak se podaří české reprezentaci postupovat turnajem, ale to zvládnou restauratéři a spíš to beru jako marketingový tah. Připomenutí se hostům. Určitě to je takové zpestření.
5: Česká reprezentace se hraje v základní skupině tři zápasy, dva nad ránem a jeden večer. Vědci objevili obrovský poklad v podobě starověké DNA zvířat, včetně vyhynulých mamutů srstnatých. Našli ho v exkrementech veverek, které se uchovaly v kanadském permafrostu. Kromě DNA mamuta srstnatého objevili vědci taky genetický materiál pocházející od vlků nebo bizonů. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Včera v Oslu zopakovala umístění z Říma. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se pak po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy osmým místem. Tak tolik ze zpráv. Přeju krásné dopoledne.
4: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová. 6 minut po 11. hodině, to je aktuální čas a před námi už je Lucie Bílá, Standa Hložek a nebo Tomáš Klus. Nina na Českém Blaníku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: děje či dřív.
1: Kapela Olympic, taky jsem se narodil vos na Českém Blaníku krátce po 11:15 a my jdeme na písničku na přání.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Napsal nám Radek, ahoj do rádia, prosím, zahrajte mi na Dlouhou cestu nějakou pěknou písničku od Reddy Kirken. Snad neusnu. No tak já doufám, Radku, že neusnete, protože si dáme písničku, která má pořádný rytmus, tedy Reddy Kirken a Černý brejle. Tak šťastnou cestu.
3: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku.
0: Nosím černý brejle.

0: Bernať zpívá o tom, jak bychom si měli chránit svoje bláznovstva, ale bláznovstva se dějí také na silnicích. Koukala jsem, že vyšla velice zajímavá statistika, která hodnotí chování řidičů. A tak z toho bohužel vyplývá, že nalepit se někomu třeba na nárazník, troubit na něj, třeba i nadávat a zastavit a vyřídit si spor ručně, tak to všechno je bohužel v České republice poměrně častým jevem. Tento evropský průzkum mezi řidiči ukázal, že vlastně jsme velice vysoko na tomto žebříčku. Podle průzkumu mezi 12 tisíci řidiči celkem 38% tuzemských šoférů totiž přiznává, že se nechová za volantem úplně korektně, že na druhé víceméně útočí a dá se to nazvat i tím agresivním chováním řidičů. Takže milí řidiči, milé řidičky, měli bychom jít do sebe a měli bychom si uvědomit, že ten, kdo sedí třeba před námi za volantem, může za tím volantem sedět poprvé, nebo dejme tomu se necítí úplně dobře a to, že ho budeme stresovat, mu rozhodně na dobré náladě ani taky na lepších jízdních vlastnostech a schopnostech nepřidá. Tak věřme tomu, že se to třeba zlepší, ale já jsem věčný optimista, takže já tomu budu věřit tak jako tak. Před námi jsou další české písničky, za chviličku Helena Vondráčková s Jiřím Kornem Jelen anebo Michal David na Českém Blaníku.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ. Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
14: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
11: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
15: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro. Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Český blaník.
17: To je blaníček.

Ten řetízek v tu chvíli už nepatřil nikomu. A tak jsem ho sebral, strčil do kapsy a cestou domů mě napadalo strašně moc věcí. Ale jedna ze všeho nejvíc.

Jestli chceš, já ti ten řetízek dám. On vlastně není tak obyčejný, jak se zdá. Vem si ho. Přinese ti štěstí.

0: jsou na to. Tak to byl František Donát a Renesance, nejsi žádná lady na českém Blaníku ve 11:45. Tak si představte, že ochranáři letos napočítali, že na Broumovsku žije zhruba něco mezi 20 až 30 vlky, a to ve třech přeshraničních smečkách. Možná si říkáte, k čemu je taková informace dobrá, ale je to fakt, že právě tato zpráva, tato dobrá zpráva ukazuje, že i velké šelmy u nás mohou znovu najít stabilní místo, pokud mají vhodné podmínky a dostatek prostoru. Broumovsko se díky tomu stává jednou z oblastí, kde lze návrat divoké přírody sledovat velice konkrétně, a odborné mapování tak pomáhá lépe porozumět životu vlků v česko-polském pohraničí. Je to dobrá zpráva, že jim je zkrátka a dobře u nás hezky, a doufejme, že nejenom vlci ocení to, jak se u nás žije, ale že třeba návrat i dalších ohrožených druhů na sebe nenechá dlouho čekat. Před námi už jsou další české písničky, na ty nemusíte čekat vůbec. Za chviličku třeba Marek Ztracený anebo Iveta Bartošová na českém Blaníku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší auto černý.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
12: V tom musí být celá liška.
13: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
13: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
17: Od Zemana?
16: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
17: Uzené maso od Kýty, 1 kg jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené jen za 79,90.
16: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
18: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
19: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme.
20: Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
19: Odplouvám kránu na katamaránu.
20: www.prageboats.cz.
19: Už ví.
20: Tak vzhůru na palubu.
21: Rádio Český Blaník.

0: Zřejmě letos nikde nejsou kytky, tak to je Maruška Rotrová jako taková pěkná tečka za další 60-minutovkou, kterou jsme naplnili českými písničkami. A plnit budeme i tu další. To vám můžu slíbit. Dáme si třeba síť divokého Billa.
1: Když je to jako síť kolem celého těla.
0: Těšte se i na Václava Neckáře a jeho Mademoiselle Giselle. A zaspívá nám i Hanka Zagorová.
2: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát. A,
0: a jestli pak už jste slyšeli o prvním z letních koncertů, pokud ne, tak poslouchejte Český Blaník. Za chvíli vám o něm prozradím víc.

0: Dyton. Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předmětem jednání bude podle informací Hradu otázka dlouhodobé stability financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů. V Hradci Králové dnes začala platit vyhláška rozšířující zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh schválili v květnu zastupitelé. Vyhláška dává strážníkům možnost pijáky alkoholu z místa vykázat či pokutovat. Karlovarský kraj podpoří duševní zdraví dětí. Více než 1 000 000 korun zamíří na podporu preventivních programů. Jejich cílem je posílit osvětu a podpořit včasné rozpoznání psychických obtíží. O jaké konkrétní projekty jde, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
1: Karlovarský kraj podpoří celkem 5 projektů zaměřených na workshopy pro školní kolektivy, besedy a preventivní programy pro žáky základních a středních škol, podporu rodičů dětí se známkami psychických obtíží nebo vzdělávání pedagogů v oblasti duševního zdraví, krizové komunikace a práce s třídními kolektivy.
0: Všechny programy budou pro účastníky zdarma. Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku tenisové legendy Siriny Williamsové 4 hru na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po 4leté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné odpoledne s Českým Blaníkem vám přeje i Veronika Rážová. Dobrou chuť, pokud třeba právě obědváte nebo pokud se na to chystáte. No a hlavně vám popřeju příjemný poslech, protože tu pro vás mám české písničky. Třeba jednu od Anika.

0: Divoký byl na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A možná už jste to slyšeli tady, nebo možná jste se podívali na radioblaník.cz, tedy na web, anebo na sociální sítě a víte to. Zkrátka a dobře, my pokračujeme v koncertování. Konopiště mělo obrovský úspěch, ale to zdaleka není všechno. My jsme pro vás přichystali pěknou řádku letních koncertů napříč celou Českou republikou a už zítra si můžete užít první. A to v Havířově, kde se sejdeme o 16:30 na místním náměstí Republiky. Dobrou zprávou je, že vám zaspívají Janek Ledecký, Olga Lounová, Petr Kolář, Blanická kapela a ještě lepší zprávou je fakt, že tenhle koncert je zadarmo. No a co je skvělé, je i to, že tam můžete získat speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a ta vám může přinést nemalé peníze, rovných 100 000 korun na ruku. Zkrátka dobře, vyplatí se dorazit zítra do Havířova, protože nejenom, že si odnesete skvělý hudební zážitek, taky načerpáte báječnou atmosféru, ale kdo ví, třeba načerpáte i nějaké peníze na svůj účet. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Blaníku.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Vlasy a hlavolam na Českém Blaníku. Za chvíli bude půl jedné, což znamená, že brzy tu proběhne střídání. Místo mě tu bude kolega Michal Krusberský. Ale ještě předtím, než přijde, tak pojďte se na něj třeba podívat a třeba na sociálních sítích Českého Blaníku. Právě tam totiž najdete nejenom mého kolegu Michala, ale i kolegu Martina, který se tam věnuje takovému pěknému a myslím si, že i v Česku populárnímu psímu tématu. Zároveň se tam ale hlavně věnujeme našim interpretům, českým písničkám, které si tu hrajeme. Pátráme po jejich historii, ale také potom, odkud třeba ti interpreti, které si hrajeme, jsou. Tak to všechno tam najdete, Český Blaník, takhle nás najdete, jak na Instagramu, tak na Facebooku a já se moc těším na vaše reakce.
1: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
6: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
7: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
6: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
7: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
6: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
8: Maxi, maxi, maxi dotace.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.

0: to byli Julia a Peter Hečkovci, to jsem já. A kdo je pak? Kdo je pak? Kdo pak je naproti mě?
1: No to jsem taky já, hele.
0: Ano, to je Michal Krusberský, poznávám tě po hlase i podle tváře, jsi to ty.
1: Jsem to já, zdravím všechny, krásné odpoledne, i když krásné, no venku je to takový aprilový počasí, že jo?
0: Je to pravda, no, ale je to krásné, mě by vyhovovalo tedy, neříkám úplně takovéhle počasí celé léto, ale přijde mi to příjemnější, než být uvpařena.
1: V těch tropech, no.
0: V těch tropech,
1: ano. Jak kdy, je to fakt.
0: Je to fakt, no takže ty jsi přišel ku podivu bez deštníku, takže to vypadá, že možná, že to vydrží i teď, když já půjdu pryč, že si deštník teda brát nemusím. No a kromě toho, že jsme probrali počasí, pojďme si říct, co nás tady čeká odpoledne. Co nás čeká a nemine, tak koukám, že to bude například Sára, která se přihlásí z poštovního muzea.
1: Ano.
0: Taky se můžete těšit na rekord, to bude zase Muzeum rekordů s Pepínem Vaňkem, no a ty si připravíš určitě i písničku dne a dáš našim posluchačům tu krásnou možnost, aby si vybrali písničku
1: no,
0: na přání.
1: No už teď si klidně můžou psát SMSky, to jo.
0: Je to tak, 728-363-07, napište, komu budete hrát, a nebo třeba aspoň pozdravte mého milého kolegu Michala. A já se na vás těším zase zítra.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz. Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
3: Od Zemana?
2: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
3: Uzené maso od Kýty, 1 kg jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené jen za 79,90.
2: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant CZ.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Rádio Český Blaník.

0: Brutus, jsme si dali na závěr dopoledního vysílání, půjdeme spolu do nebe a my už jdeme vstříc dalším českým písničkám, které vám nabídnu po zprávách. Budou třeba Mandraže. Ona se smála. Šrouby do hlavy nám nabídnou pánové z kapely Lucie. A broukat si budeme i stánky od Brontosaurů. Ano, a dál vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
2: podařit. Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé. Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu

0: Českém Blaníku.
1: Zatím máme takového apríla venku, sem tam sluníčko, sem tam dešťová přeháňka. Co zítra? Při pátku bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno se sluníčkem a zejména v Čechách bude postupně občasný déšť, většinou slabý. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne taky přeháňky. Tolik počasí na zítřejší den a teď Kuba Bělak a další aktuální zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku. Krásné odpoledne přeje Kuba Běla. V posledním roce cestovalo podle průzkumu pro ministerstvo zdravotní

0: V českých polích v květnu výrazně ubylo. Je zatím kombinace několika faktorů. Jakých, to vysvětluje mluvčí ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
1: Od rostoucí aktivity přirozených predátorů až po první seče krvných plodin, které hrabošům berou úkryt. Svou roli hraje i přirozený pokles způsobený přesuny jedinců do okolní vegetace. Plošné riziko je aktuálně nízké, situace se uklidňuje a proto jsme mohli zrušit mimořádná opatření.
0: Vyšší počty se objevují pouze lokálně, a to hlavně na jihu Moravy a na jihu Čech. Utkáním domácího Mexika s jeho Africkou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa, které spolu pořádají ještě Spojené státy a Kanada. Zítra ve 4 hodiny ráno našeho času vstoupí do šampionátu i Češi. Na úvod se utkají s Koreou. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Ano, a kromě nich vás za chvíli budeme zvát také do jednoho speciálního muzea a hrát vám budeme třeba ty slibované mandraže, ale ze všeho nejdřív Čechomor, Lenka Dusilová a Proměny. Michal Krusberský je s vámi, přeju dobré tráky.

0: originále Tony Braxton Unbreak My Heart, ovšem v českém podání Iva Hajnová a písnička se jmenuje Lhář. Kdybyste si ji náhodou někdy chtěli nechat zahrát v rámci písniček na přání, tak ať víte, jak se jmenuje. Každopádně my vás teď vezmeme do Národního technického muzea, i když vlastně vás tak trošičku vezmeme na poštu. Podrobnosti přidává Sára Voldánová. Ahoj Sáro.
1: Hezký den. Národní technické muzeum má novou už šestou pobočku. Ve Vávrově mlýně v Praze zpřístupnilo novou expozici věnovanou poštovnictví. Toto spojení má přitom poměrně zajímavou historii. První poštovní muzeum u nás vzniklo už v roce 1918 a už tehdy se uvažovalo o jeho začlenění právě pod Technické muzeum Království českého. To se podařilo až teď, téměř po 100 letech, a poštovní muzeum tak navíc získalo krásné nové prostory. Pro návštěvníky je ve Vávrově mlýně připravena expozice Technika na poště, kde se seznámí například s počátky rozhlasového vysílání, rozvojem telegrafu nebo proměnami poštovní dopravy od dostavníku až po letadla. To ale mluvíme pouze o přízemí. V prvním patře zpřístupňuje Národní technické muzeum také stálou expozici Biedermajerovský byt s nástěnými malbami. Tu jsem měla možnost vidět a je opravdu zajímavá. Muzeum bude otevřeno celoročně od úterý do neděle. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, děkujeme, a pokud bude o víkendu třeba právě takové počasí, jako máme dnes, tak aspoň máte tip na výlet. Teď už jdeme hrát české písničky, které máte rádi. Meky Žbírka a David Žbírka za chvíli a teď Lucie. Šrouby do hlavy.

0: Michal Penk, který se už nějaké dva roky snaží zrovna nebo znovu prosadit na hudební scéně a mít takový comeback, ale zatím jsem toho moc úplně neviděl a neslyšel. Odpusťte nám, jsme doposlouchali minutu před půl druhou na Českém Blaníku a za chvíli to vám naopak prozradím, že byste mohli klidně uspět ve světě, i když vlastně skoro nic neumíte. A taky si budeme hrát slibované stánky od Brontosaurů, bude i kapela Oceán anebo Věra Špinarová. Valentino za okamžik.
1: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.

Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5 470 korun. Pánské obleky Bandy.

0: Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Lenau.
1: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: Presumpce neviny a taky Tereska Kerndlová na Českém Blaníku. A já tady mám jeden příběh ze života, řekl bych fotografický příběh, což mě jako fotografa velmi zaujalo. Většinou se totiž snažíme, aby ty naše fotky vypadaly co nejlépe, že jo? Někdo si kvůli tomu koupí nový fotoaparát, někdo ještě lepší mobil a zkoušíme fotit nejenom na dovolených, ale i v běžném životě. A teď si představte, že jeden islandský dopravce vyhlásil soutěž, kde naopak hledal fotografa těch úplně nejhorších snímků Islandu. Protože oni sami říkají, že Island je tak fotogenický, že už se nic pokazit na tom nedá. No, do soutěže se přihlásilo víc jak 127 tisíc fotografů z celého světa. A nakonec to vyhrála Pařížanka Blanche, která fotí tak hrozně, že ty snímky jsou rozmazané, občas se jí tam připlete do záběru nějaký ten prstíček. No a sama říká, že je to asi jediná soutěž, kde taky ještě mohla uspět. No a představte si, ten dopravce ji fakt vybral, za ty snímky ji zaplatí přes 1 000 000 korun a zároveň může na jejich náklady procestovat celý Island a fotit a fotit a oni ty snímky pak budou používat při reklamách. Takže nikdy neházejte flintu do života, uspět můžete v životě i z toho opačného konce, jak je vidět. My vám ale k tomu za chvíli budeme 100% hrát, třeba Jarka Nohavicu, dáme si i Michala Davida.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Říkají jim medové matrace z propolisu. A já už vím proč.
3: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
11: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
13: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
16: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. 20.

suchou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál.

Byl jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky. A v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

chceš při mě stát. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty,

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Život je krásný, pokud si ho umíte udělat krásný. To je fakt. Krištof za námi, před námi další hodinka a v rámci ní třeba Aneta Langerová. Skvělej nápad. Taky bude Karel Gott, Stokrát chválím čas. A snům tváří v tvář dorazí i Petra Janů. A bude jich rozhodně víc. Po 14. hodině pokračujeme.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Příští zastávka. Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
2: Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Chutná jako krásný sen,
6: vůní budeš omámen.
5: Ve Vraňanech na vás čeká
6: Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes máme tak trošku počasí na střídačku, chvilku deštník, pak zase vytahujeme sluneční brýle. Zítra bude opět oblačno až zataženo, ale na Moravě a ve Slezsku zpočátku máme čekat i polojasno se sluníčkem. No a potom občasný déšť, rozhodně na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne přeháňky. Tak a teď už další zprávy a Kuba Bělak s nimi ve studiu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Česká národní banka vytvořila Národní fórum pro platby. Zaměří se na rozvoj okamžitých plateb a prevenci podvodů. Jedním z cílů bude zvýšení uživatelského komfortu při okamžitých platbách, aby se staly plnohodnotnou konkurencí karetních plateb. Stovkám tisíc řidičů skončí ještě letos platnost řidičského průkazu. Jeho výměně je možné použít i portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé, bezpečné a levnější. Pokračuje mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
11: Výměna dokladu se letos nejvíce dotkne řidičů ve věkové skupině 61 a více let. Zde končí platnost rekordním 117 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se bude měnit 32 tisíc dokladů.
10: Výměna průkazů se bude nejvíce týkat velkých měst. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zákona, který představila kanadská vláda. Sociální média pro mladé lidi zakázala jako první země na světě Austrálie. Čeští fotbalisté vstoupí zápasem s Koreou do mistrovství světa. Národní tým se pokusí v Guadalajaře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Zápas na stadionu pro téměř 50 000 diváků.

0: chválím čas a božský Karel Gott nám taky zpříjemnil čtvrteční odpoledne na Českém Blaníku. A já tady mám jednu sportovní informaci. Slavná éra basketbalu v Nymburce totiž definitivně končí. 20-násobný český šampion Era Nymburk sice bojuje o další triumf v ligovém finále s Pardubicemi, ale do nové nebo od nové sezóny bude hrát v Praze. Sloučí se totiž s pražskou Slaví. A jaký je to přínos tohoto projektu, to už nám shrne spolumajitel klubu Marek Tesař.
1: Za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka, za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná vládež, kterou máme v podobě Slavě Praha Tigři. A v neposlední řadě je to taky vlastně marketingová expertíza.
0: No, tak držíme palce. Cílem klubu je rozhodně proniknout do chystané evropské NBA. Tak ať to vyjde a držíme palce i Marku Ztracenému, ať mu vyjde jeho obří koncert na Letenské pláni 7.8. Teď ho máme i u nás s písničkou Originál.

kdy se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví,

0: Jedna divoká bára od kabátů teď ve 14 hodin a 23 minut k tomu a za chvíli už slibovaná Petra Janů a taky bude Pokáč, který spojil své síly i s Luckou Bílou, že jo, a píše pro ní písničky, ale nedávno se také svěřil, že se svojí manželkou se poprvé dali dohromady na jeho koncertě, protože Eliška prý převyšovala svojí výškou všechny ostatní děti, tak jí dobře viděl z toho pódia a proto jí potom oslovil. My si ho dáme i s písničkou V lese za malý okamžik a taky bude Marta Kubišová.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
7: Od Zemana?
6: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
7: Uzené maso od Kýty, 1 kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kilogram jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené jen za 79,90.
6: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
8: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Bioczyskni Banik.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Tak tohle byla Smrtka na pražském Orloji a taky kapela Elan, která před pár dny v Praze odehrála poslední svůj koncert a teď budou zase trošičku oddechovat. Tak uvidíme, jestli se někdy vrátí.
1: Co Čech? To rekord.
0: My jsme ovšem zpátky s dalším rekordem, konkrétně Pepíno Vaněk nám dneska představí jeden učitelský rekord.
2: Do archivu Muzea rekordů se nám podařilo nashromáždit i největší počet definic slova učitel. Tyhle ty definice musely být psané ručně, musely být psané česky, shromažďoval je památník písemnictví v Rajhradě a SŠTE Brno. Shromažďovala je od 19.11.2025 do 20.3.2026. Shromáždila jich 3802 a poté tenhle ten zápis byl zveřejněn v rámci vyhlášení výsledků ankety Zlatý Amos. My gratulujeme ke krásnému novému zápisu do České knihy rekordů.
0: No nápodobně, a těšíme se zítra, nebo respektive ano, zítra na ten další.
1: Co Čech? To rekordman. Na Českém Blaníku.
3: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
10: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
11: Rádio Český Blaník.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adie.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Tu děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

Raj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Vrchní prchnin a taky Jaroslav Uhlíř a jeho severní vítr v 15.00 na Českém Blaníku. A po 15. budou Bratři a kapela opět Radeček. Nemáme to za pár. Naopak Pomalý koně nabídne Martin Maxa. Já sázím na špatný koně. A ještě bude Lucka Vondráčková, Ty jsi tenej. A taky budou další české písničky, které máte rádi.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska venku apríl, zítra bude oblačno až zataženo, i když na Moravě a ve Slezsku z počátku dne čekáme ještě polojasno se sluníčkem. No ale v Čechách čekáme déšť a odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Teploty 13 až 18 v průměru, na Moravě a ve Slezsku to bude až do 20 stupňů a na horách kolem 9, i když v Jeseníkách a Beskydech tam bude tepleji, tady naměříme až 12 stupňů Celsia. A teď už změna u zprávarského mikrofonu, dorazila Renata Pechová.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Cenový strop paliv se prakticky nemění. Vždy ve 14 hodin ho stanovuje stát a podle posledního nařízení mohou zítra čerpací stanice prodávat naftu maximálně za 39,59 a benzín za 41,44. Bez vládní regulace marží bychom platili za litr o 5 korun víc. Cestou na ruzínské letiště si nechte fóra. Kvůli dopravním omezením jsou několika kilometrové kolony na denním pořádku. Důvodem je výstavba mimoúrovňové křižovatky, která potrvá ještě rok a půl. Využít můžete MHD nebo taxíky, které mají vyhrazené pruhy. Sněhové pole známe jako mapa republiky je pryč. Vždy na jaře se rýsuje na úbočí Studniční hory nad Modrým dolem v Krkonoších, ale to odtálo neobvykle brzy, už 4. června. Podle Krkonošského národního parku to souvisí s tím, že v zimě bylo v lokalitě nejméně sněhu za 25 let. Loni pole roztálo 15. června. A nakonec se rozjedeme do Zlínského kraje. Pro cyklisty a turisty rozšířil na sezónu nabídku spojů a do Bílých Karpat tak vyrazí nové cyklobusy. Jak budou jezdit, prozradí mluvčí krajské integrované dopravy Jan Malý.
8: Autobusy budou jezdit z Uherského Brodu a z Bojkovic. Během června

0: Tak tohle byl čerstvý 65. Martin Maxa, který má před sebou docela náročný rok. 5 operací ho totiž letos čeká. A stále je, milé dámy, taky single, takže kdybyste ho chtěli, máte rozhodně šanci.
1: Rádio Český Blaník. 3-3.
0: Startuje fotbalové mistrovství světa a tak je jasné, o čem že budou ty nadcházející 3 písničky. Ano, o fotbale. Už za malý okamžik orchestr Karla Vlacha a s ní skupina Františka Ringočecha, Zelená je tráva, bude i Karel Zich, Mám fotbal rád, a opět František Ringoček, tentokrát ale s Petrem Salavou a Karlem Wagnerem, a fotbalová hymna Olé, olé, olé. Tak pojďme do toho.
1: 3-3 na Českém Blaníku.

0: Trenér náhradník.
1: Farma.
0: Masér pokladník.
1: Farma.
0: Zaber, zaber, jdi do toho pohlaví a zaber. Zaber, zaber, jdi do toho pohlaví a zaber. Zaber, zaber, jdi do toho pohlaví a zaber. Zaber, zaber, jdi do toho pohlaví a zaber.
2: Centr, pištěla, no tak hrej.
3: Vždyť si promítne, couvej.
0: Hop.

0: Ano. Fotbalová hymna Františko Ringočecha, Petr Salava a Karel Wagner od nás momentálně do trojice těchto těch fotbalových písniček a my samozřejmě i v těch dalších dnech budeme našemu týmu 100% fandit. Za chvíli si dáme ovšem Lucku Vondráčkovou, taky Michala Tučného a ze všeho nejdřív bude David Dale.
1: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autíčka Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. V AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.

šlo si stopnout raketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhletu, a říct, hej,

0: a nad ní čistej tetelí se vzduch.
1: Po dešti duha směr mi určí, ani nebe to novej dí.

0: Baloha Bera, kapela Tým a Držím ti město na českém Blaníku. A já doufám, že vy už taky máte nějaké to místečko, kam vrazíte na dovolenou. Každopádně bych doporučoval trošičku přibalit víc peněz navíc, ať nejste překvapeni. Teď jsem se dozvěděl, že dokonce i v Bulharsku už chtějí za lehátka a za slunečníky platit. A naletěli taky dva Američani v Římě, který za dvě zmrzliny zaplatili skoro 1100. Jak k tomu došlo? No, oni si objednali každý dva kopečky, ovšem dostali 3 kopečky každý, zmrzlinárna k tomu navíc připočítala příplatek za šlehačku 2 eura, za malou makronku 3 eura, za malou trubičku kanolo 5 eur, no a najednou ta jedna zmrzka stala 22 eur, takže dohromady skoro 1100. A to by vás potom omylo, že jo, jak se říká. Takže buďte na tyhle praktiky raději připraveni. Ostatně nemusíte jezdit ani do zahraničí. Často můžete naletět i tady v Praze. Já mám pro vás rozhodně písničky a za chvilku Petra Černocká, Saxána bude a bude i Helena Vondráčková a Jirka Korn. Každá trampota má svou mez.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Potisk, potisk, dárky, Belavil, CZ.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Na Kozla je spolech. Slavnosti Kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti Kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
9: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
10: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
11: 3 ve 3.
12: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
11: 3 ve 3.
12: Na Českém Blaníku.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Slavíci z Madridu nás doprovodili s Valdemarem Matuškou až k 16. hodině a po 16. si dáme Dalibora Jandu Tisíckrát krásnější. Tisíckrát krásnější. Bude i vzpomínka na Petra Muka. A taky přispěje svým dílem i Radek Tomášek. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
2: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkné bảo证, zjistí o ní nějaký tělo kterým sínsí a jinhán káhal.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
5: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
4: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
6: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítřejší páteční den bude vesměs oblačný až zatažený. Jen na Moravě a ve Slezsku máme z počátku dne čekat i polojasno se sluníčkem. No a v Čechách občasný déšť, na Moravě a ve Slezsku se dešťové přehánky připojí až odpoledne. Teploty 13 až 18 stupňů v průměru, na Moravě a ve Slezsku tam bude tepleji až 20 tady můžeme naměřit a na horách kolem 9 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech tam ovšem bude až do plus 12. Tolik počasí a Renata Pechová už je tady s dalšími čerstvými zprávami.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Po nynějším ochlazení se o víkendu oteplí až na 24 stupňů. V sobotu bude víc pršet, objeví se i bouřky. V neděli se můžeme těšit na hodně sluníčka a skoro žádné srážky. V pondělí bude většinou podobně a od úterý vystoupají teploty k 28. Od neděle pojedou vlaky podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů Českých drah ve většině krajů. Rozšíří spojení i jejich návaznost. Jízdní řád se před prázdninami mění každoročně. K dalším změnám pak dojde 12. prosince. Úprava emisních povolenek zdraží plyn, uhlí i pohonné hmoty. Podle analytiků si průměrná domácnost po jejich zavedení připlatí tisíce korun ročně. Svůj pohled přidává ekonom Lukáš Kovanda.
11: Celé to tedy zatím působí tak, že se hledá způsob, jak ty povolenky zavést, přičemž v prvních letech by byly skutečně levné, ale pak by došlo ke zdražení. Je pravděpodobné tedy, že dojde k tomu výraznému zvýšení nákladů.
10: Nový systém ETS 2 má začít platit od roku 2028. V brněnské zoo se rozkoukávají dvě nové lední medvědice. Přicestovali z Dánska a návštěvníci je poprvé uvidí v sobotu při slavnostním otevření opraveného výběhu. Čtyřleté krasavice Anory a Nivy v překladu Vítr a kráska zajistí další malé chlupáče.

dělat i do aut, pokud už míříte z práce domů. Michal Krosberský je s vámi, za chvíli nabídnou písničku dnešního dne. Mimochodem bude to interpret, který s námi bude jezdit letní koncerty, ale teď kapela Krištof. Nesmím zapomenout.

0: Tisíckrát krásnější a Dalibor Janda, kterého jsme si užili taky na Konopišti, ovšem teď si dáme zpěváka, kterého si užijeme naopak na letních koncertech.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: No je to tak, my si teď totiž pustíme Janka Ledeckého, který s námi už zítra bude vlastně vystupovat na letním koncertě v Havířově, abychom byli úplně přesní, a dáme si písničku právě teď. Tak Janku, jak ta písnička vznikala?
2: Právě teď byla písnička z mý druhý solový desky, takže to byl 93. rok. A všichni samozřejmě čekali, co po tom albu Na ptáky jsme krátký, který bylo strašně úspěšný, tak co jako po něm přijde. A tohle je titulní deska toho alba, podle kterého se to album jmenuje, ale nebyl to ten první single, protože na tom albu byla právě pěkná. Vánoční single potom, tam byl Sliby se mají plnit o Vánocích. A tady k tomu právě teď mě v podstatě inspirovalo film Akumulátor. K jehož jaksi promu, propagaci byla tahle ta písnička tak jako propojená, takže je na to takový pěkný klip.
0: No, možná si tu písničku s Akumulátorem už vůbec nedáváte dohromady, tak pojďme si to připomenout, ať máme jasno.
1: Písnička dne na Českém blaníku.

0: Klasika, ta nebezpečná věc a taky Petr Muk, skoro 3 minuty před 4:30 tady u nás na Českém Blaníku a my jsme dnes ještě nepřáli dnešním oslavencům, takže v kalendáři je Bruno. Já mám jednoho kamaráda Bruna, tak zdravíme na Ostravsko a zdravíme také herce Petra Kostku, ten má dneska 88, přátelé. Takže velká gratulace, ať slouží zdravíčko. Mnohem mladší je náš sportovec, rychlobruslař Metoděj Jílek, ze kterého jsme měli nedávno velkou radost, tak ten má teprve 20, jo, zlatý časy. Za chvíli pro všechny oslavence Anna K, také budou Miraj a nebo Radek Tomášek.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
2: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte pro Emzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: 14 minut před 17. na českém Blaníku Marika Gombitová, která pravda moc na veřejnost nechodí, ale před pár dny udělala výjimku, ukázala se na finále slovenské verze Stardance a prý vypadala výborně. Tak zdravíme na Slovensko a zdravíme i vás všechny, co momentálně posloucháte český Blaník. Pokud vám počasí dneska nedělá moc radost a máte takovou zachmuřelou špatnou náladu, tak víte co, pojďte si ji zlepšit nějakou vaší oblíbenou písničkou, protože si můžete v příští hodince opět zahrát na hudební dramaturgy a vybírat něco podle vašeho gusta. A tu písničku samozřejmě můžete poslat nejenom sobě, ale všem vašim blízkým, kamarádům, miláčkům, milencům, manželkám, manželům, to už necháme rovnou na vás. Takže napište nám do SMSky, co byste rádi nechali zahrát a pro koho, a nebo nám namluvte hlasovku přes WhatsApp, obojí můžete posílat na 720 836307. Tak já už nepovídám a zase budu hrát za chvíli třeba Olympik a nebo Marka Ztraceného.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák! Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. V AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
11: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod Hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
12: Rádio Český Blaník.

0: Hanka Zagorová posílala telegram a my vám za okamžik pošleme další české písničky. Petr Novák, Hvězdička blízkavá. Hvězdičko blízkavá, mám život. Taky bude Věrka Špinarová. A ještě si pustíme slzu. A bude jich rozhodně víc. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
5: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
4: Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší páteční den bude opět spíše oblačný až zatažený, i když z počátku dne na Moravě a ve Slezsku bude ještě polojasno. No ale v Čechách čekáme občasný déšť a na Moravě a ve Slezsku budou ty srážky až odpoledne. Teploty 13 až 18 stupňů v průměru, na Moravě a ve Slezsku do 20 stupňů a na horách jen okolo 9. Ovšem v Jeseníkách a Beskydech tam můžeme naměřit až 12 stupňů Celsia. Tolik počasí na zítřek a Renata Pechová ví, co se dál děje doma i ve světě.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Předčasné důchody trhají rekordy. Rozhodování lidí o odchodu z pracovní fáze života uspíšila nová a výhodnější pravidla, která mohou přinést tisíce korun navíc. Podle České správy sociálního zabezpečení si jen za první tři měsíce letošního roku podalo žádost o dřívější penzi přes 5 000 lidí. Českým nemocnicím chybí 100 000 dárců krve. Tato životadárná tekutina se nedá nijak vyrobit a vláda vyjadřuje hluboké uznání všem dárcům, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy. Zároveň prosí, aby se noví zapojili do dárcovství. Na jejich počest nasvítí v neděli Strakovu akademii červenými světly. Do Evropské unie se z třetích zemí dováží čím dál víc medu. To vytváří pro evropské i české včelaře neférovou konkurenci. Od neděle se ale pravidla pro označování medu zpřísní a to by mělo zamezit jeho dovozu i klamání spotřebitelů. Hrabošů na polích výrazně ubývá a to hned z několika důvodů, jak říká mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
9: Od rostoucí aktivity přirozených predátorů až po první seče krvných plodin, které hrabošům berou úkryt. Svou roli hraje i přirozený pokles způsobený přesuny jedinců do okolní vegetace. Plošné riziko je aktuálně nízké, situace se uklidňuje a proto jsme mohli zrušit mimořádná opatření.
8: Vyšší počty se objevují jen lokálně a to hlavně v Jihomoravském a Jihočeském kraji.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli také budeme hrát na přání. Stále ještě můžete posílat SMSky na 720 836307. A teď Petr Novák a Hvězdičko blízkavá. Michal Krusberský přeje dobré odpoledne.
10: Hrozně ráda máš ten grel tam přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých.

0: Věrka Špinarová, 15 minut po 17. Píseň svou mi tenkrát hrál. A my vám teď taky jednu zahrajeme.
1: Český Baník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Dobré odpoledne, Michale, zahrajte mi písničku od Vaška Neckáře. Jen tak pro lepší náladu, právě u nás teď prší, tak ať je trošku veselej, napsala Jarka z Liberce. No, my vás tam zdravíme, rozhodně vydržte, déšť za chvilinku bude zase pryč a pak se třeba ukáže sluníčko. Od nás Vašek Neckář má něco s jedním pánem.
2: Písnička na přání.
1: Naše

0: muzikálová písnička Lucky Bílé, která nám taky zpívala na Konopišti a tam jste si taky v jejím stánku mohli koupit i ty její andělíčky a růžence a řetízky, které tam taky prodávala. A pokud jste měli štěstí, tak jste si s Luckou Bílou mohli udělat i fotku, protože byla i v našem mobilním studiu a cestou jste ji mohli odchytit. My pro vás za chvíli budeme mít nejenom slibovanou slzu, ale také Láďu Štajdla, Mží ti do vlasu bude zpívat a bude i božský Karel Gott za malý okamžik.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
4: Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
11: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
1: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači
12: a také v digitální síti DAB.
1: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
12: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
1: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Helena Vondráčková chytila na pasece motýlka 20 minut před 18.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A já doufám, že máte radost z toho, že i letos zavítáme k vám a přivezeme vám do těch vašich měst a vesniček spoustu českých písniček, dalo by se říct. Protože už startujeme zítra na Severní Moravě, a to v Havířově, kde dorazíme s Jankem Ledeckým, Olgou Lounovou, bude i Petr Kolář nebo Blanická kapela, samozřejmě některý z mých kolegů, moderátorů, a k tomu, přátelé, budeme rozdávat sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, a to je velmi důležité, není to jen tak obyčejná samolepka, díky ní byste totiž mohli mít už během prázdnin třeba 5 000 a někdo z vás i 100 000 korun, tak tu samolepku rozhodně nevyhazujte, nalepte si ji někde doma nebo do auta, protože se vám během léta bude 100% hodit.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
15: Podívej se mi do očí.
16: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
17: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
16: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Písničky, které dobře znáte.
18: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
8: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
18: Český Blaník. V digitální síti DAB
8: i na webu radioblaník.cz.
18: Rádio Český Blaník.

0: Je jako Robinson, to byly Kamélie na závěr odpoledního vysílání tady u nás na Českém Blaníku a za chvíli to ale rozjede Alice Springs. Vrace mi zpátky, tak něžným hlasem. Taky si pochutnáme na lahůdkách divokého byla. No a kouzlit budou vanastovky. Miláčku, kde je to kouzlo? A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší pátek bude oblačný až zatažený, i když zpočátku dne na Moravě a ve Slezsku bude ještě polojasno se sluníčkem. No ale v Čechách tady už čekáme občasný déšť a na Moravu a do Slezska dorazí srážky odpoledne. Teploty 13 až 18 v průměru na té severní Moravě a ve Slezsku do 20 a na horách jen 9 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech tam může být pravda až 12. Tolik počasí na zítřek a Renata Pechová je tady s posledními odpoledními zprávami.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Máte platné doklady. Stovkám tisíc řidičů totiž letos skončí platnost řidičáku. K jeho výměně můžete využít portál dopravy nebo jakýkoliv úřad s rozšířenou působností. Žádat se dá až 90 dní před vypršením platnosti a to zdarma. Cestou na ruzínské letiště si nechte fóra. Kvůli dopravním omezením jsou několika kilometrové kolony na denním pořádku. Důvodem je výstavba mimo úrovňové křižovatky, která potrvá ještě rok a půl. Využít můžete MHD nebo taxíky, které mají vyhrazené pruhy. Sněhové pole známe jako mapa republiky je pryč. Vždy na jaře se rýsuje na úbočí Studniční hory nad Modrým dolem v Krkonoších, ale letos odtálo neobvykle brzy, už 4. června. Podle Krkonošského národního parku to souvisí s tím, že v zimě bylo v lokalitě nejméně sněhu za 25 let. Loni pole roztálo 15. června. Sportovní událost roku přinese špičkový fotbal, hvězdná jména, vypjaté bitvy i příběhy. Začne v 9 večer utkáním Mexiko, Jihoafrická republika. Český tým se předvede zítra ráno ve 4 proti Jižní Koreji. Jaký je to pro nás soupeř, ví bývalý fotbalový útočník Petr Švancara.
9: Co se týče Korejců, tak těch se jako bojím vlastně úplně nejvíc, protože pojďme si přiznat, o soupeři korejským moc nevíme a čeká nás technický, rychlej, takový dynamický fotbal. Uvidíme, jak na tom budou takticky, ale samozřejmě fandím a těším se na ten zápas.
8: Národní tým se na světovou scénu vrací po 20 letech a chce ukázat, že mezi elitou není jen do počtu.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 18. hodinou se pomadečku s vámi loučí nejenom Renata, ale i Michal Krosberský. To ale neznamená, že další vysílání končí, ba naopak, my pokračujeme dál a hrajeme opět české písničky, které máte rádi. Jiří Štědroň za chvíli, stejně jako divokej byl, a teď Alice Springs.

0: troubí, vstávat se má.
1: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
0: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
5: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Tahické léto v Aquapal z Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
10: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
11: Český Blaník. Český Blaník.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: V Lenner Motors slavíme 10 let. A říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
8: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
7: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
8: Tak mrkněte na
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
12: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
6: A také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
6: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
5: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

0: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
5: Český Blaník.
6: Český Blaník.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

0: Rádio Český Blaník.
1: Píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi Ferda Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kelly něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá tešan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prirobíme si kuzi maso piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začali blíkat světla ve studiu. A už začali blíkat světla ve studiu. První otázka, pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl podle hlasů nevyspali, asi zase celou šichtu chlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám přítel navalí. To je tak, když se vám přítel navalí. Moju staru zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tedy nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za azac, neluční kvítí, nebo za menostroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v říti. A já stejně jak na začátku jsem v říti. Tam zatím mával ty myslími čísly, tak si říkám, Franta napísá mysli, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Tam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu možu sedět volí, 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Není to proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny, a já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. Už jsem modrýku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!

0: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.

0: E-kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
3: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
2: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
3: Tak mrkněte na
4: tisnulevně.cz. Náplně hned.
5: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Galben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s budkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.

0: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

Jilly Lenau. Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český Blaník.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou ne.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

jeho ho. Ten, kdo nepřekládal ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním kladem pěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem.

ho mě zprat, ať se na ducem zvýší, vynajmout dát. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší, vynajmout dát. Jo, ahoj!

0: české písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Profi voda, s tou se
5: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Rádio Český Blaník.
7: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
8: Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nezbudím.
6: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
9: Středověk neskončil, středověk trvá.
7: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
10: Život je krásný, je na konci světa, ve Šbírce básní ta nejhezčí věta.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne, hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Český blaník.
7: Český blaník.
8: Zítra má.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
2: Jsme Český Blaník.
3: A najdete nás i na síti všech sítí.
2: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
3: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.